0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám,

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: hit Rádio Vysočina.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1 procentní bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiago Denny ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci, za níž dal už 91 gólů. Přičemž Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Doprava v Jihlavě si po náročném týdnu oddychne. Už dnes končí v krajském městě do dopravní omezení. Veškerý provoz se vrací na opravenou Žižkovu ulici. Organizace Žižkovy zůstane stejná, jak jsou na ní řidiči i chodci zvyklí. Cestující se ale mohou ve špičce těšit na častější linky DAF. Jejich interval se zkrátí z 60 na 30 minut. A připomínáme, že i nadále v Jihlavě probíhá oprava povrchu Znojemské ulice, která mimo jiné dostane lepší zastávky. Po ránu pozor na možné přízemní mrazíky, na Vysočině se ale pak teplota opět dostane až k 22, po oblačném ránu se nebe protrhá na skoro jasno.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: A my vám přejeme krásné středeční ráno, posloucháte Snídení šampionů Hit Radio, 6 hodin, 3 minuty, jsem tady já, Michal ahoj a taky Filip, čau.
7: Ahoj.
4: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda, nicméně kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč nám být. Imagine Dragons, tím začíná středeční snídaně, hezké ráno.
2: Hit Radio Vysočina,

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čověče, nevím jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez, mě se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší, ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako, jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně jako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No tak to ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
2: bylo
0: by se
2: říct. Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jestli to máte stejně. A kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap. Jo? Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně, kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin, 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili, tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jedno odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím vstávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3.59.
1: Nikola Plzeň, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4.30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno šampioni.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady poslední metr kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kdy nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. Až zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě, v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy kdo nás posloucháte, tak třeba teď, kdo jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, mm-hmm. jak tam jako stojí teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mi to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Mm-hmm. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mi to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Radio, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přihodíme ji dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Tým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jihlavy jste nám nahlásili uzavřenou silnici na třídě legionářů. Vozovka je tam uzavřená z důvodu opravy povrchu silnice. No a uzavírku hlásíte i z Moravských Budějovic, uzavřená je tam silnice u Mastníka. Jeďte jinudy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, Kygo za Cable, Nile Rodgers for life. S vámi Michal a Filip a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Week jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. Scéna, kterou zachytil na video náhodný řidič ze svého auta, se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu, Emu to je teda ale obrovský zvíře.
0: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela spoza brány taky alpaka. Jo, tak ona by tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
2: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kg může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
0: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice, dalo by se říct.
2: Takový pštrosík větší.
0: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6:34, hezké ráno.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se ho ptám znova, jakože cože? A říká mi o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů, oni se ho mají vytáhnou z terárka, dává storička na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jet do autorizovaného servisu, dával z toho storička na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storíčkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A má opravdu tam ten had koukal z toho spod volantu, vlastně z té části. To už asi vyndávali.
1: To už ho vyndávali. Navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě. A opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No a teďka mi řekni, tak oni si měli teda do autorizovaného servisu. A tak ten had asi není rovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had?
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Mě takhle do palubky zapadla kreditka, jo, já ji měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem.
1: Pořád tam je, takže mě platíš autem, že...
0: Pořád tam je, já
1: třeba
0: říkám,
1: v Mekáči přiložej terminál k autu, prostě.
0: No jasně, jenom do Teska jedu, ke kase, že vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo teda, co vám kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadl vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco zapadne do palubky, blbý, ale když něco zapadne do středového tunelu, taky blbý, protože ten, co schvátí, už to navrátí, ale nějak se to jako třeba ještě, je tam šance. Tak nám dejte vědět 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme rádi. Nebo nám to pinkněte SMS-kou, vrátíme se k tomu a hledáme ty nejbizarnější příběhy, co vám kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem. V Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. No a v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany počítejte s omezením kvůli stavebním pracím.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Vesnice, takhle, mezi Serečkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známýho, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: cimoutek.
1: Vyndali mu hada, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No a ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simča píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kam jinam, než do vzduchotechniky. Takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky negramotky, no a simkarta spadla. Za boha jsem ji nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když jsem ji hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, Nena. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom užovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem na vzduch, se schovala užovka. V okamžiku, kdy jsme nadzvedli čerpadlo, tak se užovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo, nenašli jsme ji. Skončilo to tak, že jsme nedávno prodávali auto a nevíme, jestli náhodou někde v tom autě ten nový majitel nenajde suchou užovku.
1: Tak ještě, že suchou.
0: Ještě, že suchou. Tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, to nás pobavilo. Takhle, pojďme si říct, že některé věci v autě prostě nestratíte. Oni jen změní majitele. Za chvíli 7 hodin a zprávy s Filipem.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Následně středeční ráno, minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Kraj Vysočina chce v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebícku obnovit stepní a lesostepní podobu území. Docílit toho chce pomocí opakovaných sečí a pastvou ovcí. Zároveň tam budou pracovníci odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun z operačního programu Životní prostředí. Rezervace s rozlohou skoro 20 hektarů je součástí evropsky významné oblasti údolí Jihlavy u přehrady Mohelno. Ještě dnes se po oblačném ránu na Vysočině užijeme odpoledne slunce a teplot do 22. Zítra odpoledne už se nebe začne zatahovat a mají dorazit přehánky, déšť a ochlazení.

0: 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
1: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
0: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
1: To je ty posun tady
0: ty
1: stejně,
0: technologie,
1: hele.
0: Ty technologie. Tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I, tím začíná další hodina, tak dobré ráno, šampioni. Hit Radio Vysočina.

0: Gone, gone, gone. Krásné ráno v 7 hodin, 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu: mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli: dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo. Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, který mi nabídli: postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl: prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska? Kolem 2 000 000. A možná se ptáte, nechal jsi ty pako aspoň jeden?
0: Ne.
1: Nenechal.
0: Ne.
1: Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda zase jako pro mě, samozřejmě,
0: no, jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká: hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká: hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0.5, prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal si.
0: On se má dobře. Nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás do nás ladíte 7 hodin, 12 minut, krásné.

0: čtvrt na osm. 4 minuty k tomu, tohle je středeční rádio snídaně šampionů. ChatGPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale kdo jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno.
1: Jo.
0: Viděl jsi?
1: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelný žlutý tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo, je tam sériový číslo tiskárny, datum čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti?
0: Asi. Já když jsem to čet, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám, to není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění, Michal Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě. Je silnice uzavřená, no a v Jihlavě v Gorkého ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity Nico Santos, Human Being 731. Dáváte si středeční hit rádio snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíme, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67-letý Buzz Eckers z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píše jí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v úzovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlině vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přisjeli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Chtěl si to zkusit,
0: no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete, tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval, ujel třeba metr a konec, o tom
2: to je trapas, bohužel.
0: Pane bože. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio v 7.35, dobré ráno šampioni. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
3: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
4: Jo.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které tři věci můžete najít v čekárně u lékaře?
4: Léky, lékařku a
0: časopisy ne, třeba taky.
4: To taky.
0: No taky, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
4: 4.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
4: 0.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
4: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
4: Uši.
0: A smysl?
4: Sluch.
0: No jasně. Ale Áňa to zachránila, rodinko, vy jste parádní, tak je to
2: no,
0: vaše.
2: Ani mě nepotřebovali.
0: Ani, přesně, táta jenom řídil, táta to jenom řídil, jo, a děti odpovídali.
2: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte, jedete do školy nebo do školky?
4: Do školy.
0: No jo, ježíš, pardon, to jsem taky mohl poznat, že jo.
4: Třetí třída a sakra do druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
4: Jo.
0: Fakt?
4: Tak jo,
0: tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž, voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se lidi, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy We Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak si to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Base Pursuits, taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v Třebíči ve Vítkově ulici a v ulici Jana Skácela probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Očekávejte omezení provozu. No a na Žďársku za novým veselým směrem na Rudolec narazilo osobní auto do svodidel. S opatrností místem projede taky v Adlově.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio. Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Krásné středeční ráno, 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Řada českých měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech. Některé radnice proto nabízejí náborové příspěvky, které dosahují až 100 000 korun. Například v Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 000 bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákaly nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachiho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Doprava v Jihlavě si po náročném týdnu oddychne. Už dnes končí v krajském městě jedno dopravní omezení. Veškerý provoz se vrací na opravenou Žižkovu ulici. Organizace Žižkovy zůstane stejná, jak jsou na ní řidiči i chodci zvyklí. Cestující se ale mohou ve špičce těšit na častější linky DAF. Jejich interval se zkrátí z 60 na 30 minut. A připomínáme, že i nadále v Jihlavě probíhá oprava povrchu Znojemské ulice, která mimo jiné dostane lepší zastávky. Po ránu pozor na možné přízemní mrazíky, na Vysočině se ale pak teplota opět dostane až k 22, po oblačném ránu se nebe protrhá na skoro jasno.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Dvě minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před dvěma měsíci stála před 70 tisíci lidmi na Letné a to bude Marek Ztracený, tak už za malou chvíli počkejte na to.
4: Hit Radio Vysočina.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: 9 minut po 8 hladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, obuj se mé boty a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry. A ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumavu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu, jak tam přijdu na to pódium a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak. A nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě, a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci a musím říct, že to vypadá fakt dobře a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo? Tak
2: jo. Je to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokrnka Martina Partlova, úžasná hostma, Adam Durica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Všechno bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny.
1: To
0: no a ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se chtěl zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mýho života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plný a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský plán, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo.
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie. A to doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem špatně zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil na obědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám sakra, ani na obědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehkej mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na Letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od Nedvědy, po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já si myslel, jestli jsi nepustil sebe, že by si řekl, že by si to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže jestli se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: Chápu, to se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam 70 000 rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější, úplně to ta topka?
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži a přestože jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, že jsme si spolu zahráli, ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což mělo být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít, tak já jsem tam běhnul a to piano tam nebylo.
0: Co se děje v tu chvíli tady?
1: No, já jsem myslel, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jec prostě. A otočil se se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo z prostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečil.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal? Vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že hele, Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert, ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů, pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční snídaně šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů na Hitrádiu. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o 2 měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze Železné Rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro 1000 lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má 1/10 Letné. Takže vlastně asi taková tak trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po té letenské pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jinýho. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tom myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt v republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda. Takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Popiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě, bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budu do toho hrát ty písničky a místo světel show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná Ruda obyvatel? Nějakých 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: 1500, takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se tak říct, ale Železná Ruda je turistické město, takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná Ruda mimochodem je moc hezký město, hrozně se dalo dohromady a hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost, už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážeš u sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande první s holkama a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné Rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tím způsobem, a že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festiák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude tisícovka, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak seš trošku oblečený tím pódiem a tím vašima efektama a tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timecodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde jako nějaký striptease?
1: To se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to nás zaspomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95, posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi, hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno, a jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu. Tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Žďársku za novým veselým směrem na Rudoles, narazilo osobní auto do svodidel, s opatrností místem projedete Kyvadlově. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: 8.34, ladíte středeční hitrádio, tohle je Welsh The Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 2 měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca 1000 lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel blikajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já ho to vlastně ještě nechci říct. Teď jsem to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Mále jsme měli podpultovou informaci.
1: Tebla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho poderovat a věnovat mu 2 vstupenky ještě vlastně před předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: to vlastně
0: horký zboží.
1: Úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady 5 telefonních čísel.
1: A mám vybrat jedno.
0: Číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej, já
0: ti to vyskazím. Jedna, počkej, telefon.
1: Trojku.
0: 1 až 5. Tak.
1: Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionu.
2: Yeah.
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj.
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Tak. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli a strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost. A odkud jste?
2: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
2: To je ten kačka, co byste pro to neudělali?
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdraví ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, říkám špatně, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
2: Je, paráda, tak to už teď se těšíme.
1: No tak skvělý, vidíš.
0: Lukáši, to. Vidíš, vyšlo to 2 vstupenky, jsou tvoje a uvidíš se s Markem na pardon. Tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a vidíš se krásně, hezký ráno.
1: Dobře. Ahoj.
2: Díky.
0: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za vstupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska v 6 večer je to vaše, přijďte.
0: Takže Marek Ztracený CZ.
1: Ano.
0: Ano, tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

Tohle je Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku. A říká se tomu Cuffin Season. Prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru, ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn. A je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění, jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovní, ambiciózní. A v listopadu, jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo? Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, Zitrádia.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Žďáru nad Sázavou směrem od Ždírce nad Doubravou havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné v tuhle chvíli Kyvadlově, ale určitě počítejte s kratším zdržením v obou směrech. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bydlení se nám opět prodražuje. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do práce zapojí, ví mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
4: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
3: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. No a čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A 3 Ligy národů. Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska bude zpočátku velká oblačnost, během dne ale polojasno, klidně potom i k večeru jasno a teploty odpoledne 19 až 22 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Přeju vám krásnou středu a tady jsou další hity pro vás.

Zaspívala Avril Lavigne na Hitrádiu Vysočina, je 9 hodin 11 minut. Tak volby se blíží, tak já otevřu opět takové volební okénko. Přibývá samozřejmě politických debat doma, v práci i mezi přáteli. Politika, co si budeme povídat, dokáže rozvířit vzduch i v jinak klidné domácnosti. Stačí prostě jenom jiný názor a z obyčejných diskuze je hádka. Takže co s tím? Já jsem teďka narazila na takový radio. My třeba víme, že se o politice v žádném případě nemáme bavit u nás v hospodě. To vůbec jako nedělá dobrotu, to je potom na hádku, jo. A doma prý tyhle ty debaty máme ukončit větou. Chápu, že to vidíš takhle, já to vidím jinak a pojďme to ukončit, tuhletu debatu, stejně to nikam nevede. Tak tuhletu větu si prosím vás napište někde na papírek a v případě potřeby vytáhněte. A já vám samozřejmě přeju málo hádek a krásný den.

Za námi Dermot Kennedy na Hit Radio Vysočina. Dneska je středa 7. října a dneska je den koupelí. A já jsem pro. Ono večer zaleze sluníčko, už je pak i zima, dáme koupel, dáme drink, no a dneska je středa, tak třeba i něco jiného a bude dobře.

vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kantýnka. Každý den něco, co potěší.
1: Po 30 letech čekání se v Křižanově dočkali a my jim to přejeme. Čeho se dočkali? Bezpečného spojení mezi městy sem a nádražím. Nová stezka pro pěší a cyklisty měří skoro 1,5 kilometru, přišla na více než 20 milionů korun a tady jasně vyplývá z toho to, že to rčení prostě je pravdivý, že kdo si počká, ten se dočká.

0: Swift nám zaspívala na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 41 minut. Někdo miluje léto, někdo miluje babí léto a někdo se nemůže možná dočkat, až opráší snowboard nebo lyže. Tak přesně pro tyhle ty zimní typy mám asi dobrou zprávu, protože po teplých dnech čeká Evropu ochlazení a také srážky, které budou díky studenému vzduchu v Alpách sněhové, teda v těch Alpách budou sněhové, ne tady u nás, jo. Na Vysočině nic, v klidu. V některých oblastech Alp může za pár dní napadnout i přes půl metru nového sněhu. No tak to už by na ty liže bylo.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického probíhají stavební práce, takže tam počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kandidáti na senátory i zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení nebo odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Knihovny lákají návštěvníky na podzimní program. Například v Jihlavě během října připravují hned několik zajímavých akcí. Na co se návštěvníci můžou těšit, říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
2: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti i výstava fotografií.
1: Mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička nebo také tvoření. Američanka Krista Pájková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pájkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. No a hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, poté co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Tak dneska bude zpočátku oblačno, postupně polojasno, večer už úplně jasno, teploty 19 až 22 stupňů, v noci očekáváme jasno nebo polojasno a noční teploty 10 až 7 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: Na Hit Rádio Vysočina vám krásnou středu přeje Markéta Zušťáková a nabízím další hity jako Linkin Park nebo Miley Cyrus.

Za námi moby na Hitrádiu Vysočina. V areálu uhelných skladů v Talči se začne po měsících přípravných prací konečně něco dít. Stavba nové prodejny potravin má konečně stavební povolení, může tak začít. Jinak jsem si taky všimla, že nová prodejna potravin se staví i v Brtnici u benzinky. No, já musím říct, že i dneska mám samozřejmě takový malej nákupní seznam, jako fakt pár věcí, jo, mám tam pečivo, mlíko a tak. Ale věřím tomu, že já tam zase nechám jako tisícovku. Já nevím, že se mi to pořád děje, ale fakt, jakoby malej nákupní seznam a pak tam házím do košíku věci, co jsou v akci a u pokladny jenom koukám. Tak tady je kapela Krištof, život je krásný, tak doufám, že je. Zítra Hitrádiem Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: V sobotu od 11 do 19 hodin doražte do spodní pasáže City Parku Jihlava a věnujte chvíli svému zdraví, protože v rámci kampaně ke Světovému dni srdce si tam můžete nechat zdarma změřit důležité tělesné hodnoty a výsledky rovnou konzultovat s odborníky. To Dýňobraní a Třebíčský jarmark se konají v sobotu od 10 do 14 hodin na Karlově náměstí v Třebíči. Čekají vás tam dýňové speciality, historické traktory a taky doprovodný program. No a zvu vás taky na neděli na drakiádu na Skalku v Jihlavě, která začíná ve 14 hodin, soutěží se o toho nejdraka Vysočiny a taky toho, kdo poletí nejvýš. Čeká vás třeba i doprovodný program s kolegou Milanem Řezníčkem, něco na zahřátí, takže vemte draka a děti a určitě doražte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Leony. Je podzim a my s kolegou Milanem Řezníčkem jsme si říkali, že by to v práci chtělo nějakou podzimní výzdobu. Takže jsme se do toho opřeli, jenže není výzdoba jako výzdoba, že jo? Mrkněte na to na novým videu na Instagramu a Facebooku Hit Radio Vysočina a dejte nám vědět, jestli jste na tom podobně s tou výzdobou jako my a nebo to máte dýně.

Ladíte Hit Rádio Vysočina a dneska, krom jiného, a to už jsem zmiňovala, že jeden koupelí, tak je ještě den za důstojnou prací, tak já nevím, no, důstojně, tak bych si to zrovna nepředstavovala. Představovala si to rychle, krátce a dobře ohodnoceně, jo? A s mýlými kolegy a milými šéfy. Tak taková by byla ideální práce. Za chviličku No Doubt, Don't Speak na Hit Rádio Vysočina a jdem si udělat kafe, co říkáte?

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Marný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: zkazení je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce? Se přiblíží mluvčí akademie Martin Kresta.
6: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
5: Cílem je také připravit vojáky na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Královská švédská akademie věd dnes krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. No a seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda a v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda už byla uzavřena.
7: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Tak dneska by mělo být polojasno nebo jasno, teploty odpoledne 19 až 22 stupňů, v noci očekáváme jasno nebo polojasno, k ránu potom mlhy nebo nízká oblačnost a noční teploty 10 až 7.
3: Hit Rádio Vysočina.
8: Je středa, užijte si ji třeba i ve společnosti Hit Rádia Vysočina, s vámi taky Markéta Zušťáková a teď už poetika.
9: Hit Rádio. Čas duše léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

Za námi Fergie na Hitrádiu Vysočina, která zpívá o bolestném rozchodu, o takový té nutnosti postavit se na vlastní nohy a pustit ho konečně pryč ze svého života. Možná, že jsme se trefili do vaší aktuální životní situace, kdo ví. Co ale pomáhá na všechny rozchody světa, to je určitě muzika. Tak tady máte teď na Hitrádiu Vysočina třeba Rihannu.

Horácké aréně v Jihlavě vůbec poprvé proběhne velká freestyle motocrossová show plná obří skoků, salt, triků, ohně a taky světelné show. FMX Gladiator Games vás čeká 12.12. No a pozor, my vám už příští týden na Hitradiu Vysočina budeme rozdávat lístky, takže nás rozhodně laďte a buďte u toho, až budou motorky lítat vzduchem.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás. Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

si náladu.

Tohle byl Elton John a taky Dua Lipa na Hitrádiu Vysočina. Máme 11 hodin a 35 minut. Věděli jste tohle, že podle vědecké studie z roku 1960 přijde soudní den 13. listopadu 2026? Jako za měsíc, jo, někdy. Autoři téhleté studie předpověděli, že v osudný pátek dosáhne světová populace takového počtu, že se lidstvo samo umačká k smrti, jo. Tak jejich výpočty se dlouho shodovaly s realitou, ale od roku 1993 porodnost prudce klesla a ta hypotéza se přestala naplňovat. Takže v klidu. Nic nebude z toho, jo? Sice jsem vám chtěla říct, ať se měsíc chováte tak, jako kdyby měl nastat konec světa, to znamená užít si všeho, ale konec světa snad nebude. Tak máme ještě chviličku čas. Na Hit Rádiu Vysočina teď další hity, přeju vám krásnou středu s námi.

0: Zaspíval Alex Warren na Hit Rádiu Vysočina. Dneska je středa, 11 hodin 42 minut, blíží se oběd. Přeju vám samozřejmě dobrou chuť k dnešnímu obědu. Připomínám, po 12. v našem éteru srdcovky, písničky, co milujeme, tak nás laďte a udělejte si ještě hezčí středeční odpoledne. Já se loučím a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: chytrá, to jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
9: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
8: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
9: -3.
8: -3 a neparkuješ vedle mě.
9: No bylo tam, jaký máš auto?
8: Černý auto.
9: Tak to bylo?
8: Fakt?
9: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
8: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto tím autem teďka.
9: Podepsal jsem to blatníkem.
7: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat si lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž ve shybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Do testování se zapojí žáci 3. a 7. ročníků základních a 2. ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: Ještě letos se opraví silnice u Plačkova, Herálce, Kaliště, Velké Býteše nebo části obce Újčov-Kovářové. Tyto nové plány oprav umožní úspory z veřejných zakázek. U některých byly totiž vysoutěžené ceny nižší, než kraj předpokládal. Naopak 3 akce se přesunou do dalšího roku. A to třeba opravy silnic obce Slavníč, úsek u Horního Papšíkova a Ořechova.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Na Vysočině před námi další prosluněné odpoledne, teploty až 22, mírný větřík, den jak korálek, ideální na procházku. Zítra odpoledne už se nebe zatáhne a večer dorazí déšť.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Aha, aha, aha, tak on to bude dneska nakonec vtipnej den. Je 12 hodin 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší polovinu, od zítřka už to bude úplně nádhera. No a v rámci srdcovek, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát hned na úvod legendu ze 70. let. Deep Purple, Smoke on the Water a něco, co byste dneska na Hit Rádiu rozhodně nečekali. Tak snad vám to udělá radost. No a doufám, že vy mi to vrátíte srdcovku na přání. Snad si dneska napíšete něco, co bych dneska vůbec nečekal. Tak tady jsou na Hit Rádiu Deep Purple.

0: To jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv, vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart, na Hit Radio.

má nádherný hlas. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pet Shop Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pany Naro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou, na Hit Radio.

0: legendární Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Shop Boys. Pány Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Mám je doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka, umí je hodně v uvozovkách. Krásně, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru, v 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavej, co vy a hudební výchova? Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je voca Vitrádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to. Luis Capaldi.

0: Rebecca, Ready to Go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Republic jsou Ready to Go, jsou tady připravený jít a já jsem zase Ready to Play Your Srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777-937-777 je to pravé telefonní číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče. A ty housle tady hodně jako rezonujou, jo. Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu, takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím, Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že je středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslů, takže já se to potřebuju odprostit a potřebuju to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce. To si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství. To je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.

skvělý z Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Motor City na Hit Radio Self-Aware, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
3: Ahoj, hele, děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství a opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
3: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale v tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, jim říká, v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řešený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady, ty písnice od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? To jsou srdcovky, já můžu všechno.

0: tancovky Hit Rádia.
1: Přesně ve 3/4 na jednu, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a opravdu si vážím toho, že i takhle v čase kolem oběda si najdete čas, abyste si naladili Hit Rádio a poslechli si srdcovky. Jsem rád, že vás to baví a díky moc za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Pročítám je úplně všechny, i když na všechny nestihnu odepsat. Fakt si toho vážím, děkuju. A jsem rád, že vás potěšilo i to, že jsme si ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13. stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dámy se taky Fugees, Kelly Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hit Rádiem a taky s Jirkou Pelnářem.

0: taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Týpek se narodil se zlomeným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací. Dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12. a 13. je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na silnicích připomínáme dvě nová omezení. Pracuje se na trase ze Znojma na Jihlavu za Moravskými Budějovicemi a v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického. Vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: ty hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
1: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
0: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám.
2: Hokejisté Třebíče touží prodloužit svou vítěznou sérii. V cestě ovšem bude stát živou vodou politý Havířov, který vyhrál 4x v řadě a naposledy přetlačil Jmény nabitý v Setín. Horáci budou mít možnost zvítězit už dnes. Klání dvou rozjetých celků odstartuje v Třebíči v 17:30. Duklo Jihlava čeká zápas v sobotu venku proti Kolínu.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Vysočině nás čeká krásné středeční odpoledne, foukat bude jen mírně, k tomu nebe postupně téměř bez mráčku a teploty až 22 stupňů, v noci to spadne na 10 až 7.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Středeční odpoledne pokračuje dál, jedna hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. 30 dětí. To je dost. Co? Ženy. Myslíte si, že to je jako reálný? Kolik maximálně dětí byste jako chtěli mít? Klidně dejte vědět na WhatsApp Rádia, tady jsou Linkin Park.

To je taky krásná srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hitrádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince. A tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům. A dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovousem. A pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je to informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember, a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec.

0: let me down slowly.
1: Alex Benjamin na Hitrádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousů. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhneme. To jinak nejde. Prostě konec. Bože. Tak si dáme na Hit Radio další hity, za chviličku Snap, Hozier, Lady Gaga taky.

0: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
3: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
2: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
3: -3.
2: -3 a neparkuješ vedle mě.
3: No bylo tam, jaký máš auto?
2: Černý auto.
3: Tak to bylo?
2: Fakt?
3: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
2: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto tím autem teďka.
3: Podepsal jsem to blatníkem.
1: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hozier na Hit Radio s Hitem Too Sweet, je 13 hodin 39 minut, o víkendu se nám vrací fotbalová liga, repre pauza je za náma, nakonec máme teda skore ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkový. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli s hlavou nahoře a se ctí. Tak uvidíme, co bude v listopadu. To hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den. Venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio.

0: Další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm the Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:45. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úzdu vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou. První věc, co vás napadne, jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký let, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hit Radio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zitu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Marna se ptá, měl jsi mě vůbec rád? No, jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 na trase do Prahy se připravte na možné zdržení. Mezi kilometry 75 až 72 je uzavřený levý pruh a nárazově se tam tvoří kolona. Zdržení očekávejte také na příjezd do Havlíčkova Brodu od Habrů. A vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami!

0: zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dobrá zpráva z Jihlavy. Našla se 30-letá Veronika. Rodina ji hledala od pondělí, kdy odešla z domu bez léků, které potřebuje, a už se nevrátila. Ženu se nakonec podařilo najít v Jihlavě v Křížové ulici a je v pořádku. Aktuálně se ale hledá 17-letá Kateřina Necidová z dětského domova v Budišově. Jestli máte informace, volejte linku 158.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině teploty až 22 a až do večera bude svítit slunce. Po ránu nás pak přivítá ještě modré nebe, odpoledne se začnou tvořit mraky a večer dorazí přehánky a déšť.

0: tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, největší záhady chemie, a to vůbec, to je úplně...
1: No tak Nobelova cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Rádiu udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslu, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat.
2: Hit Rádio Vysočina.

den Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly.

0: Odpoledne na Hit Rádiu, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby. Volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam, jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře, hezky, to už asi jako po volbách taky, dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dej

In My Head na Hit Radio a Rehab, je 14 hodin 13 minut, posloucháte středeční roletu dvojsmyslů, díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes se na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký, je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to, tak co mi tady píšete? Takže třeba, až se vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou? Zdravím Lenku, dobře. Další, tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strž to tam pořádně, hlavní neolizuj. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb, asi nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se na jednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak. Nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout oválku a zalepit. Taky vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí, a zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rulety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rulety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už to byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne, dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! Vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rulety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče, nezlob se. To se vlastně hodí pro toho druhýho.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Welshly Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt je jako super. Než ten koncert ale bude, tak to se ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Radio už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

Oči. Ještě v dobách, kdy si říkal Timberg. Posloucháte Hit Radio, je 3:15, za 15 minut vás čekají také nejnovější zprávy na Hit Radio, pochopitelně aktuální doprava, která se vždycky takhle na začátku té odpolední špičky velmi hodí, protože přesně ve 3 hodiny to všechno začíná. No a pak, jak já říkám, děj se vůle boží, tak snad dnes na silnicích nepotkáte žádného, jak to říct, v Morzeovce. Tečka čárka. Tydít. Takhle by to asi šlo, jo? Snad dneska nepotkáte žádnou tečku čárku, nebo jenom čárku na silnicích a budete mít pohodovou cestu. Já se na vás budu těšit v pátek a v pátek ve 12 hodin samozřejmě srdcovky. Ale samozřejmě tím, že já tady zítra nebudu, tak to neznamená, že by zítra srdcovky nebyly. I zítra ve 12 hodin nepřijdete o srdcovky tady na Hit Radio. Bude to s mým kolegou, tuším, že tady bude Kuba, takže to taky bude stát za to. No a já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a v pátek se na vás těším. V pátek budou výjimečné srdcovky, velmi speciální. Chystám pro vás pár překvápek. Tak se smějte.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči na D1 směrem na Prahu zdrží kolona. Tvoří se kvůli dopravnímu omezení mezi kilometry 75 až 72. A opatrně také na Žďársku před Křižanovem směrem od Velkého Meziříčí, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Tak opatrně, dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Správa železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá skoro 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze půjdou, říká mluvčí státní organizace David Kabele.
3: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově Správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železnic

0: Vánoce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
1: A tak vás zdravíme takhle při tom středečním odpoledni. A právě proto, že je středa, tak to znamená, že obcí je třeba, že zase budeme posílat pozdravy a jeden krásný song na jednu ještě malebnější a kouzelnou výzku tady u nás na Vysočině. A zase hodíme do placu tipy na hádání, kam dneska směřujeme, jo. Tak má to 227 obyvatel, 78 domů, ale ta hlavní indicie, že je to na Pelhřimovsku, a pozor, má to spojitost s Velikonocemi.
2: Se zvířátkem.
1: Taky. No tak hádejte, klidně posílejte tipy, jaká je to obec, na náš WhatsApp 725 44 38 37. A my posíláme další hity, Shakira nebo právě teď už zimní Dan Barta, On My Head. Tak hezké odpoledne.

0: Shakira na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 9 minut, k tomu dneska středa, tedy obcí u nás na Hit Rádiu Vysočina je třeba. A dneska zdravíme prosím pěkně Zajíčkov na Pelhřimovsku.
1: Jira, to je krásný název. To zní jako obec, kde se věk chlapů úplně zastavil. I v 60 si tam vlastně jako pořád takovej zajíček, že jo? Což mi přijde hrozně hezký, takže pro holky si myslím krásná výzva, kam zamířit na Vysočině, na Pelhřimovsko do Zajíčkova.
0: Zdravíme Zajíčkov, pokud tam někoho znáte, klidně nám dejte vědět, nebo pokud nás přímo ze Zajíčkova ladíte, napište na náš WhatsApp, co tam máte pěkného, 725 44 38 37. Za chvilku na to mrkneme. A speciálně pro Zajíčkov posíláme další hit, jakož tradičně tady už je, už jede Dua Lipa, Houdini na Hit Rádiu Vysočina a přejeme hezkou středu 7. října.

0: Stars na Hit Radio Vysočina, přesně ve čtvrt na čtyři. Zajíčkov dneska zdravíme, napsala Radka z Pelhřimova. Je, tam to znám, tam projíždím vlakem. A to jsem rád, že napsala Radka, díky, že vysíláte s námi. A nejenom to, že napsala Radka, ale i že vybrala téma železnice v Zajíčkově, železniční zastávka. Protože já jsem si hledal, prosím pěkně, že ta železnice, která spojuje Tábor a Hornice Rekev, tam vznikla už 16. prosince roku 1888. A v Zajíčkově železniční zastávka byla až v prosinci 1913. Čtvrt století.
1: Se jenom projíždělo.
0: Takže jsem si říkal, že tam úplně vidím takový ty lidi, táty, děcka na polích, jak tam mávají tomu vlaku parnímu. Víš, projíždí a houká, oni mávají.
1: Jasně, no, říkali, my chcem taky zastávku.
0: A přesně, a oni mávají z toho vlaku. A přitom to je opravdu jenom jako mávání. Zastavte nám,
1: tak
0: konečně.
1: Konečně se Zajíčkov dočkal a můžou taky mávat z vlaku, že se nám zastaví i je nabere.
0: 1913, čtvrt století, hele, tohle je opravdu, jak se říká, že ta vytrvalost, to je ten klíč k tomu úspěchu.
1: Jak se říká taky, kdo si počká, ten se dočká.
0: Za chvilku si já.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Hit Radio.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina, přesně o půl čtvrté, a my se teď opět přesuneme v čase, a to přesně do data 12.12.2026. Důležité datum, doporučuju si ho napsat, protože v horácké multifunkční aréně v Jihlavě propukne FMX Gladiator Games, což je motokrosová show plná obřích skoků, salt, triků, ohně, světelný show, tam motorkáři, bajkeři budou skákat 12 metrů vysoko, do toho prostě tam budou šlát ty plameny, jako maximální adrenalin, bych řekl. Podrobnosti o téhle akci najdete na fmxgladiatorgames.com, lupeny k dispozici na ticketportal.cz, můžete si je samozřejmě ulovit. No, těšíme se na to, bude to dechberoucí.
1: No a kdybyste tam chtěli vyrazit úplně gratis, no tak my vám ty lupeny rádi nadělíme. Soutěžit budeme od příštího týdne u naší Markéty Zušťákové v éteru Hit Rádia Vysočina, ale také na našich sociálních sítích.
0: Tak budeme držet pěsti, příští týden to rozjedeme. Za chvilku štinasky.

0: Žádný trauma. Ale tohle je Beautiful Trauma. Na Hit Rádiu Vysočina Pink. Pojďme se podívat, kde se co děje.
1: Co se děje na Vysočině.
2: Pátek čeká fotbalisty FC Vysočina. Důležité utkání. Budou bojovat o první místo v tabulce. Tak jestli chcete být u toho, startuje se v Jihlavě od 18 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Myslíme i na vaše zdraví. Tomu se můžete věnovat už tuto sobotu v Jihlavském City Parku, kde vám odborníci zdarma změří důležité tělesné hodnoty. A pokud budete chtít výsledky rovnou s vámi, konzultují. No a jestli bude přát počasí, tak věříme, že jo. V neděli vezměte draky a děti a hurá se vyřádit na drakiádu s krajem Vysočina v Jihlavě na Skalce od 14 hodin.
0: Jsi říkala, že změří důležité tělesné míry?
2: Hodnoty.
0: Hodnoty.
2: Co bys potřeboval, Maro, přeměřit?
1: Vysočina. Tady jsme doma. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Hit Radio. Hit Radio.

0: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lana Del Rey na Hitrádiu Vysočina, krátce před 16. hodinou, ano, za chvilku další zprávy, taky pohled na silnice, mrkneme i na počasí a připomínám, že po 16. hodině opět náš rádiový biják, připravujte telefony, dnes hrajeme o 3 lupeny do multiky na Sinestar a filmovou ukázku připravila tady Market a usmívá se, bude to hezký. Tommy Cash do

0: Zdravíme šofér, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiče pozor na Žďársku u Křižanova, kde je kvůli nehodě uzavřená silnice, probíhá tam vyprošťování. S omezením počítejte ještě také na dálnici D1 na trase do Prahy, tam se mezi kilometry 75 až 72 v levém pruhu tvoří kolona. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak jeden den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj proto už včera vyhlásil stav sucha. Na českých školách začnou znovu měřit, jak jsou na tom děti s fyzickou kondicí. Celostátní měření se během listopadu uskutečnilo.

0: vyzve Alexandra Bublika z Kazachstánu.
1: Akce týdne komušrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině si užíváme nádherného počasí i 7. října, teploty přes 20 stupňů, máme slunečno, prostě pohádka. A kdo vyhlížíte déšť, taky pro vás máme dobré zprávy. Pršet by mělo ze čtvrtka na pátek a občas pršet by mělo také v sobotu i v neděli.
2: Z Jihlavy do Třebíče, z Havlíčkova Brodu do Žďáru. Na celé Vysočině jsme s vámi Marek Grande, Markéta Báťová a odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
3: Ano, jsme zpátky i po 16. hodině a za chvilku už taky náš biják, ve kterém dnes hrajeme o tři lupeny do multiky na Sinestar. Usmívající se Markétka tady se směje proto, protože připravila dnešní filmovou ukázku, ale říkala, že je jednoduchá.
0: Ale lákáme, lákáme, tak nám volejte.
3: Ano, za chvilku zazní ten správný signál, připravte telefonní číslo 725 44 38 37. Tady už Eva Farna.

otevírá. Volejte 725 44 38 37.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin 10 minut, k tomu přejeme hezkou středu, otvíráme náš biják.
1: Biják.
0: Biják. Je to tady, dneska, prosím pěkně, o 3 lupeny do Multikina Sinestar. Jako dlouho to tady nebylo, zase koukám do té tabulky. Na drátě Maruška, Marušku zdravíme, ahoj, hezké odpoledne.
2: Já vás taky zdravím, hezký den.
3: Ahoj Maruško.
0: Maruška první, co říkala a ptala se, bude to jednoduchý, tak my jsme řekli těch pár slov útěchy, ano, samozřejmě, jistě.
3: Uvidíme, jestli to Maruška bude kvitovat, až uslyší ukázku.
0: Ne, takhle, dnešní filmovou ukázku jako každou středu předabovala tady Markétka. Vzala si svůj velmi oblíbený film a to je všechno, co k tomu řekneme. Ta ukázka má 7 sekund. Maruško, jdeme na to?
2: Jasně.
0: Tady to je.
3: Vyhodit, degradovat, zavřít a tak dále. Máte štěstí, že mám dnes dobrou náladu, jinak byste šel rovnou ke zdi.
0: Tak.
3: Taková drsná.
0: To je to venku. Tak už můžeš, Maruško, stlumit rádio klidně, nám to tam nehouká. A už je to dobrý. Tak, a pojď.
2: No. Nevím.
0: Jako nevím. A stejně nám to tam vazbí. Učí nám to tam. Maruško, pojď nám říct správný, přesný název filmu.
2: No, to jste mi teda zase vytvěděl.
0: Něco vystřel, ale něco vystřel. Je to velmi známý film.
2: No.
0: Už to začne blikat.
2: A nevím, proč se mám říct, je to nesmysl.
0: To je zajímavý film, hele. Film Je to nesmysl. Existuje film vůbec Je to nesmysl? Market, hoď to do Google.
3: Je to nesmysl.
0: Já, Maruška ta už tam omdlívá, jo. Maruško, takhle film s názvem Je to nesmysl,
3: ne,
0: to nebyl.
3: Není.
0: Byl to film Zítra vstanu a opařím se čajem.
2: No doprčit.
0: Ne, teď jsem se úplně lék, teď se mi zastavilo srdce, že to tady na nás vyvalíš všechno.
3: Ale film nesmysl teda existuje, už jsem to jako vygooglil, nesmysl existuje.
0: A pak
3: ale
0: existuje i smysl a šestý smysl a tak dále.
3: A to už bychom šli dál.
0: Maruško, dneska to nevyšlo, děkujeme za hru, zdravíme. Měj se krásně.
3: Marka se směje, je to dobrý.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Dneska to bohužel v bijáku neklaplo, to znamená, že zítra hrajeme o 4 lupeny.
3: Pecka, tak volejte zase zítra.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina. Je

0: Rihanna na Hit Rádiu Vysočina Umbrella, to se bude nejspíš hodit, už zítra mají přijít přehánky, tak nějaký deštníky vytáhnout, viď?
1: Bude, už se na to těším.
0: Už se těšíš na dešť?
1: No jasně.
0: Jo, já se těším na večer, já si dám plnou vanu pěny. A dneska to
1: relax.
0: Oslavím ve velkém stylu, protože jeden koupelí.
1: No a to je na uklidnění úplně krásná terapie, teda pokud do té doby někdo nezatluče na dveře a řekne, tak co, necháš mi tam taky trochu teplý vody, viď?
0: Jsme úplně v pohodě, protože máme jako průtokový ohřívač.
1: Jo, takže můžeš veselé napouštět teplou vodu a...
0: Zaplatíš si to? To sice jo, to tě jako, to si vždycky říkáš, hele, ale to je vtipný, jo. Ono má člověk furt pocit, jako že chce šetřit, ale pak je v té vaně a říká si, ale tak jako ještě si můžu dopustit.
1: Tak
0: ještě.
1: Jsou chvíle, kdy se nešetří.
0: Tak, už jsme se dostali do stavu, že prostě na pumpách šetříme, tam už netankujeme skoro, jo, ale rozjedeme to ve vaně.
1: Dneska,
0: jako.
1: Přesně, v koupelně to bude velký.
0: A budu mít úplně fialový prsty a vrhánky.
1: Jako rozinky.
0: Ty pery už za chvilku.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.
3: When I

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
2: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
1: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
2: -3.
1: -3 a neparkuješ vedle mě.
2: No bylo tam, jaký máš auto?
1: Černý auto.
2: Tak to bylo?
1: Fakt?
2: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
1: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztraceného a já mám podepsaný auto v tém autem teďka.
2: Podepsal jsem to blatníkem.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: nejlepší soundtrack pro tvoji odpolední apokalypsu na silnicích. Marek a Markéta na Hit Rádiu Vysočina. Zlepši si náladu.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: zpívá Pokáč na Hit Rádiu Vysočina. Po půl páté my přejeme hezkou středu, když koukáme do kalendáře, tak 7. října, 7. 10. moc hezké datum a spousta známých osobností dneska slaví svoje narozeniny a jedna velká hudební ikona slaví narozeniny a není ani tak řekněme jako postarší, dneska má kulatiny. Dneska má prosím pěkně své narozeniny Luis Capaldi. To je jako taky zpěvák, multiinstrumentalista, hele, 30 kulatých mu dneska je.
1: Jej, Damáro, kde my jsme byli vy, když nám bylo 30? Já si teda vzpomínám, že to
0: já
1: bylo...
0: Já ti to řeknu přesně, jako ono to, v mým případě, máš... já ještě, jako, si to chci užít, jo. 5 let zpátky to je.
1: No, tak to je hezký. No. To u mě už je to v podstatě díl, ale já teda na tu dobu vzpomínám úplně nádherně, já jsem byla šťastná na obláčku růžovým, hele, krásný to bylo, ne, že bych se teď měla špatně, ale předtím jsem se měla taky nádherně. A my si teďkom dáme teda písničku na oslavu, Before You Go. A věděli jste, že k téhle písničce maminka Luise řekla, není to nejlepší písnička, jakou jsem kdy slyšela, ale líbí se mi. Tak tady, přátelé, vidíme jasně, že ani světová hvězda nemá doma chválu. Zadarmo.
0: No vidíte, tak přejeme jen to nejlepší i vám, co dneska něco slavíte a tady už Before You Go.

0: Kelly Clarkson na Hit Radio Vysočina Stronger, to je takový poselství do toho středečního odpoledne, je potřeba být silný a vydržet, protože už se to láme do té druhé části pracovního týdne. My doufáme, že máte po práci, dobíjíte baterky, pokud ne, ať to rychle utíká, možná můžete sledovat dneska hokej a fandit s námi.
1: I kluci budou potřebovat být silní, protože oni chtějí prodloužit Třebíč svou vítěznou sérii. V cestě jí dneska ale bude stát živou vodou politý Havířov. Ten vyhrál už 4x v řadě a naposledy přetlačil i jmény nabitý Setín. Tak Horáci, jak to dneska dopadne, uvidíme. Klání dvou rozjetých celků odstartuje v Třebíči v 17.30 a Duklu potom tam má dneska oddych, tu čeká zápas sobotu venku proti Kolínu.
0: No tak my to budeme sledovat, samozřejmě budeme fandit za chluku Šabuzi nebo BB Rexa a Fatals.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Hit Radio. Hit Radio.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
4: Reklamy byly dlouhé?
5: No jo.
3: Ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

Pár song na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut, 17 hodin přesně. Za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, no a teď jedna návštěva ze Slovenska. No name, mě, alebo áno.

0: Jdeme na silnice, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a máme tady jedno upozornění. Ve Svojkovicích na Jihlavsku máme nehodu, tak pozor tam. A to je z dopravy pro tuto chvíli vše. Kdybyste ale měli i vy nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, řekne mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
4: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je asi o čtvrtinu méně než před 20 lety. Nicméně v Evropě dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije skoro dvojnásobek unijního průměru, což je necelých 70 litrů na osobu.

0: Díky,
1: taky, ahoj.
0: Ahoj. My pokračujeme samozřejmě dál, máme za chvilku pro vás připravený jeden tip, kam o víkendu vyrazit, tak si to nenechte ujít. John Legend nebo Rehab Ina Aseš, to jsou další hity, které posíláme právě teď. Tak hezkou středu přejeme.

Legend. Na Hit Rádiu Vysočina 17 hodin 10 minut k tomu. Tak venku krásný podzimní západ postupně, ano, podzim, sem tam větřík, obloha pak postupně taky plná opět draků. No, je to takový důvod opravdu vyrážet ven a teď jako se kochat anebo pouštět draka a máme tady jeden tip, kam vyrazit tento víkend. Už tuto neděli, totiž 11. října, na vás čeká drakiáda s názvem Vzhůru nad mraky. Je to v Jihlavě, na Skalce o 14 hodin a bude se tam hned soutěžit v několika tak kategoriích, jo, o nejhezčího draka Vysočiny, o nejhezčího draka celé drakiády a třeba i o toho, který vystoupá nejvýš. Na děti pak čeká doprovodný animační program s naším Milanem Řezníčkem, no a samozřejmě taky něco na zahřátí. Takže nenechte si to ujít, 11. v neděli o 14 hodin, drakiáda Vzhůru nad mraky v Jihlavě na Skalce. Pravda, za nepříznivého počasí se ta akce nekoná, tak doufejme, že bude příznivé. A posíláme další hity, tady už Miley Cyrus. Let's go.

0: Nick Alajan na Hit Rádiu Vysočina po 17:15 a hlásí se nám naše linka řidičů, náš WhatsApp.
1: Ahoj, tady řidič Honza. Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu u těch Svojkových, jak jste před chvíli hlásili. Jsou tam asi 4 auta, zrovna tam jeli hasiči a teď jsem potkal zrovna dopravní policii, která tam teprve jede. Takže opravdu opatrně je to tam přes celou silnici a určitě se tam budou tvořit kolony. Díky, tak šťastnou cestu, čau čau.
0: Moc děkujeme za dopravní informace, tak opatrně tam, přejeme taky šťastnou cestu a kdyby i vy ostatní jste měli z cesty jakékoliv informace, stačí nám jednoduše nahrát hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Za chvilku za volant Kato a John nebo Lost Frequencies.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: tati a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies, reality na Hit Radio Vysočina o 17:30. My doufáme, že ta vaše dnešní středeční realita na Vysočině je co možná nejpohodovější. A připomínáme, dnešní 18. hodinou opět otevřeme Hit Radio Classic a budeme si servírovat ty největší pecky 80., 90. a milénia. A já už tady mám připravenou opět jednu ochutnávku a jsou to Spice Girls. A když se řeknou Spice Girls, tak každému hned naskočí prostě legendární záležitost Wannabe. To byl jejich první single rok 96. A oni vůbec měli ten rok 96 velmi, velmi úspěšné. Wannabe bylo v 37 zemích světa prakticky hned na prvním místě. Ale byl ještě jeden hit, který vlastně byl o trochu úspěšnější a byl ve 40 zemích světa na prvním místě. A byl to hit Say You Be There. A ten si dáme právě teď. A ten přišel 2,5 měsíce po Wannabe. Tak tady jsou Spice Girls.

0: Miraj, pojď zapomenem na Hit Rádiu Vysočina před 17:45. Dneska se hraje hokej, 10. kolo první hokejové ligy. Horácká Slavia Třebíč hostí Havířov. Od 17:30 tam se hraje první třetina, 5. minuta utkání, stav nerozhodný 0-0. Tak fandíme i nadále, sledujeme to a za chvilku Kaskáda nebo Miles Smith. Hit Rádio.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
2: váš názor. Váš názor.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Kaskáda na Hitrádiu Vysočina za 8 minut, přesně 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně. Zítra ve 3 odpoledne se s Markétou opět budeme těšit. Tady už Shakira, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně na trase z Jihlavy do Znojma připomínáme, u Svojkovic došlo ke střetu osobáku s dodávkou na místě záchranné složky a narůstá tam zdržení v obou směrech, tak s tím je potřeba počítat. Přejeme šťastnou cestu, případně vaše dopravní info hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On Air. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
3: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
2: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
0: Akce týdne.

skvělej song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Rádiu. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo, ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. to je top 10, prosím vás, to je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím, ale je to skvělý, jo, tak připomeňte si to dneska, jo, jenom si tak jako řekněte, ca, žiju v 9. nejlepší zemi světa a to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě.

Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, už za chvíli.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak jo, vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin, ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já ji sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. Mhm, a právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty bramburky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty bramburky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí k tomu. Macarena, Los del Rio, jdeme na to.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Marný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Sydney Youngblood jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo? Uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď se nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu. Ne, ne, ne, my totiž máme, co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie, I Want It All, nebo Richard Miller, už za chvíli.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Hitrádio.
3: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce vřít mídlou ze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Wonderful Life a Black v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. Jo, je to tím, že jsme víc doma, a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasný. Údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně. V červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit hledání životní lásky, jo. Takže prosím vás, ano, hodně štěstí, ale opatrně.

Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer. A ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.

Relaxu s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo, neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč, ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohleďte svůj gauč, pohleďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver Bellissima. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takový comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sean Paul s Hit Radiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďkon je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je prosím pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano. Teď víme, že i oranžový žralok existuje, ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

is your night a Ember v Eteru Hit Rádia. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burgh. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.

večer. A pozor, pozor, protože tohle je velký. Poprvé se má destilovat whisky ve vesmíru. Jakože, cože? Ano, už za rok a půl, jo, tam se musí samozřejmě plánovat na trošku delší dobu, ale konečně nám ten vesmír k něčemu bude. Konečně se všechny ty miliardy, jo, z NASA a SpaceX využijí na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo, a ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní ten zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že jo? A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů, jo? Třeba nedostatek gravitace, to možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

Voice, jste s Hitrádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně v 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý songy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a ahoj. Hit Radio.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina.